0: tam měli také prazelko. A tam vždycky vodu brali.
1: To z druhy.
0: Brali ze struhy, no. A tam ale roste na tej hraže, tam